0: Veľa rádiu. Čiže Cristiano Ronaldo je už starý, ide na emeritúre, dobře rozumím?
1: Tak.
0: O Bože! Strašné. O tým za chvíľu pogadáme.